0: devadesátky non-stop. Non-stop. Hit Rádio 90.
1: Escucha el ritmo.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
3: 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

Rádio 90. 90 non-stop.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Vítejte zpátky na Hit Radio 90. Já jsem Vláďa Řepka. Dobré ráno, 5 minut před 7. A podíváme se asi ze všeho nejdřív na silnice, že? Na dálnici D1 na 187,5 kilometru ve směru na Prahu došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují hasiči, doprava tam zpomaluje. V opačném směru na Brno 31. kilometr, tam stojí porouchané vozidlo, dojde ke zdržení, je to překážka na vozovce, průjezd jenom se zvýšenou opatrností. A na D1 zůstaneme, Vladané.
1: Pozor aktuálně na D1 před omezením na 24. kilometru směrem od Brna na Prahu se vytvořila asi 1,5 kilometrová kolona. Opatrně taky na D8 za sjezdem na Lovosice na 50. kilometru směrem od Prahy na Drážďany se srazilo osobní auto s nákladním. Částečně blokují provoz, kolona se ale zatím netvoří. A na dálnici D11 na 34. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané auto. Dejte tady pozor.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
9: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
10: s čili nebo bez cukru,
9: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
10: Také v luxusním dárkovém balení.
9: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
11: Marmelády s příběhem.
12: Od 1. června je v Metropoli Zličín
13: Ninja Park!
12: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
13: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
12: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
13: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
17: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Čekejme poměrně slunečný a teplý den, generálku jsme okusili včera, takže takhle nějak dneska bude. Jasno, polojasno, vítr tak akorát na osvěžení, teď už je okolo 12 stupňů, ale teploty přes den by měly vystoupat až na 28.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Krásné pondělí 8. června je 7, doufám, že jste o víkendu využili ty 3 šťastné šestky, co jsme měli v datumu. Sobota 6.6.2026. Tak třeba naši politici tak ti nezaháleli a vyrazili. Andrej Babiš třeba do posilovny, Martin Kupka oddal svého straníka Saši Vondry syna a nesmí chybět ani Alena Schillerová, která vyrazila do Průhonic, kde pózovala tentokrát s rybou. Na sockách bylo veselo, ale i u nás na sítích jsme tam jako Hit Radio 90 zažijete legraci. Já se jmenuji Vláďa Řepka a slibuju, podíváme se na ně za chvilku, jen co dotočíme Mobiho.
0: Hit

0: I 2 minuty před 7:45 hrajeme nejvíc 90. v českém éteru a důkazem byl Moby. A v tomhle programu budeme pokračovat i za moment. Jestli ale dovolíte, hodil bych očko na naše sociální sítě, koukám tady na to, jsme tam když tak jako Hit Radio 90. Takže kdyby si nás dáte na sledovačku, tak třeba na Instagramu i na Facebooku máme kočky ze seriálu Sex ve městě, který vyletěl do světa přesně před 28 lety. Tak nám třeba můžete napsat, když se vám bude chtít, která postava ze Sexu ve městě vám byla nejsympatičtější. Kerry, Miranda, Samantha nebo Charlotte? A za chvilku Cheryl Crow.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn důdů, pěkně bavzen, zjišťují na dítěl kterým sínsí a jinhán káhá.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Na kozla je spoleh. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
13: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
14: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky jsou zpátky.

půl osmé, dobré ráno. Joe Cocker vystřídá Ace of Base a Travel to Romantis. Předpokládám, že když už jsme u toho cestování, tak dovolenou už máte naplánovanou. Časová osa, odkud kam a kdy, už je hotová, ne? A nebo jedete ten nový český trend mikrodovolená? Tam jde jednoduše o to, že už nejezdíme na ty klasické dlouhé dovolené jednou za rok, ale klidně vyrazíme třikrát, ale na kratší cesty. A cílem není ušetřit, jak by se mohlo zdát, ale co nejvíc vyždímat ze života, co to dá, a využít prodloužený víkendy. No prostě někam vypadnout a hlavně se o nic nestarat.

0: Dobré ráno, 7.41, stále Hit Radio 90 a Alanis Morissette, která i když děkuje, tak je to ta naše pořád nejnaštvanější holka z 90 a proto ji milujeme, stejně jako Duran Duran. Kde se dneska budou slavit narozeniny Nicka Rhodese, to je ten blonďák, vy se víc dozvíte v pořadu 3 ve 3, kde se tomu bude věnovat Ivo Alač, ale já slibuju, Durany pouštím už za chvilku na Hit Radio 90.
1: 3 ve 3. Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Není on úžasný? Phil Collins na Hit Radio 90, 5 minut před 8. Já jsem Vláďa Řepka, přeju vám krásné ráno a doufám, že to ráno nám neskazí ani pohled na silnice. Vladané.
1: Pozor aktuálně na D1, před omezením na 24. kilometru směrem od Brna na Prahu se vytvořila asi 1,5-kilometrová kolona. Opatrně taky na D8, za sjezdem na Lovosice na 50. kilometru směrem od Prahy na Drážďany se srazilo osobní auto s nákladním. Částečně blokují provoz, kolona se ale zatím netvoří. A na dálnici D11 na 34. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané auto. Dejte tady pozor.
0: A ještě přidám na trase z Prahy na Kutnou horu u sjezdu na kolovraty se střetl motorkář se Srnou, tak počítejte s omezením.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Rádia.cz Hit Radio 90. Krátké zprávy.
10: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Druhý červnový týden začne v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat. Dorazí taky větší oblačnost a srážky. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Jednání vlády Andreje Babiše se dneska zúčastní i prezident Petr Pavel. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Poláci stále více nakupují střelné zbraně. Jen loni si o zbrojní průkaz požádalo přes 50 tisíc lidí. Za posledních 5 let je to nárůst o víc než 100%. Důvodem jsou obavy o vlastní bezpečnost i větší zájem o sportovní střelbu. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře, ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na turnaji hrát 4 hry s Kanaďankou Bokovou.
11: Čekejme poměrně slunečný a teplý den, bude podobně jako včera, jasno, polojasno, vítr tak akorát, na osvěžení, teploty okolo 28 stupňů, ale pozor, tohle je vrchol teplého vzduchu, v dalších dnech se pěkně ochladí.
9: Hrajeme vám 90ky non-stop.
11: I po 8 dobré ráno budeme dál hrát 90ky non-stop a jestli chcete plivat pecky po kolemjdoucích, tak o jahodách a třešních vám řeknu za chvilku. Já se jmenuji Vláďa Řepka a pouštím Four Non Blondes.
9: Hit Radio 90ka.

0: Minutu před čtvrt na devět, Hit Radio 90 a vzpomínka z East 17 na rok 1995. Dobré ráno. Tedy co je tohleto za červen? Všichni se rozchází, nejdřív ten Daniel Krejčík, teď Zuzana Čaputová. No aspoň, že ty jahody rostou. A pokud si je nechcete kupovat v obchodech, tak je možný zaskočit i na samozběry. A to od víkendu platí i pro třešně. I u nich se rozběhly první samozběry a tam tedy hlavně láká ta cena za kilo. Ta je úplně lidová, 75 korun, což je oproti obchodům, kde jsem naposledně kupoval třešně, tak tam stály 259 za kilo. No, to se vám ani ty drahý pecky nechce střílet po lidech. Ale to samozřejmě neděláme. Big Mountain za chvilku na Hit Radio 90.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
10: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme Hit Radio 90. Minutu před 8:30 s Aerosmith. Dobré ráno. Tak na světě je od včera další nový díl našeho podcastu Vypalovačka. Vracíme se v něm do 90. Řešíme různé fenomény a tentokrát se naše pozornost zaměřuje na Michaela Jacksona. Markéta, Ivo a Michal zabrousí i do kategorie True Crime. Pátrají totiž po dětech, ale proč budu všechno říkat já? Oni vám to řeknou sami.
1: Fakt si jako vybral několik dětí, který tam prostě jako pohostil, dal jim nějaký dárky, měl tam tlumočníka z češtiny do angličtiny a v obráceně. A jako ukažte mi někoho, kdo to byl.
2: Ať se ozve. Třeba,
1: ať se nám ozve.
2: Jo, ať přijde.
3: Jo, kdo byl na pokoji v kontíku u
1: Jacksona. Těch lidí přeci muselo být docela dost. Hmm. Samozřejmě, že jsou jako spekulace, proč tyhle ty lidi se třeba potom po letech jako nikdy nepřihlásili. Já jsem ten, který byl jako v Interkontinentálu, když tady byl v 96. Jackson. Já jsem to Jacksonovo dítě. Jako jsou Vintnovi děti, tak jsou prostě Jacksonovi děti.
2: Jo, protože by se na ně pohlíželo, že možná
1: přesně,
2: si něco měli.
1: Strach z toho mediálního lynče, ten si myslím, že byl vlastně zásadní. Asi nechceš je koupat, ale na druhou stranu já bych chtěla vědět, kdo to byl.
0: Tak když už o něm byla řeč, tady je Michael Jackson a celý podcast, když tak najdete třeba na našem webu Hit Radio 90. Dobré ráno v 8:31 a Míšo, ty jeď.

0: 8.41, dobré ráno s Madonou na Hitradio 90. Tento týden začíná mistrovství světa ve fotbale a jedno z míst, kde se koná, budou také Spojené státy, kromě Mexika a Kanady. A tam chtějí po vzoru Super Bowlu udělat v poločase finále velkou show. Předpokládá se, že by se mohlo vybrat až 100 milionů dolarů a všechno to půjde na vzdělávání dětí. A jednou z vystupujících bude právě i Madonna, která dozněla, nebo kolumbijská Shakira, nebo jihokorejský boyband BTS. Já mám pro vás taky třeba něco úplně super úžasného. Činasky, stejně jako já, na Hitradio 90 za chvíli.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Pět minut před devátou, já se jmenuji Vláďa Řepka, tohle je Hit Radio 90, Ten Sharp a You. A možná si pamatujete, že i česky tahle ta písnička vyšla, byla o psovi a kočce a zpíval jí Vítek Pokorný, bývalý manžel Lucie Zedničkové. Jo, to byly devadesátky. A jaký je to na silnicích? D2, 46. a půltý kilometr na trase Lanžhot Brno, nehoda dvou nákladních vozidel, je neprůjezdný levý jízdní pruh. V Praze Kobylisích v Trojské ulici před odbočkou do Zenklovy havarovala dvě osobní auta, tak tam počítej s omezením provozu a kolonou. A ještě dálnice D5, 11. kilometr směrem na Rozvadov, stojí porouchané osobní auto, tak tudy projíždějte opatrně. A víc ví taky Vladan.
1: Na dálnici D8 na 38. kilometru směrem od Prahy na Lovosice stojí porouchané nákladní auto, dejte tam pozor. Opatrně taky na D11C na 43. kilometru směrem na Jaroměř stojí porouchaná dodávka, dbejte zvýšené opatrnosti. A na hlavním tahu mezi Jaroměří a Hořenicemi bude v pravém pruhu probíhat oprava vozovky. Dávejte za volantem pozor.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Dnešek bude poměrně slunečný a teplý den s teplotami od 23 do 28 stupňů, jasno až polojasno a i příjemně zafouká. Nastavte slunci tvář s pořádným opalovákem, protože od zítřka se výrazně ochladí.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Příjemné pondělí 8. června je 9 a hrajeme nejvíc devadesátek v českém éteru. Mám pro vás R.E.M. Jejich zpěvák Michael Stipe má nyní mocný bílý vous, už byste ho ani nepoznali, a taky má hodně napilno. Rád by vydal solové album. Já se jmenuji Vláďa Řepka, přeju vám krásné pondělí a za chvilku koukneme, co se chystá na naše voříšky. Myslím na psy.
0: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90, 3 minuty před čtvrt na 10, taky to cítíte všude kolem nás. Vet asi teda nemysleli lásku ke psům, ale v té jsme my Češi přeborníci, tak proč ne? A my Češi jsme taky přeborníci ve všech těch možných úřadech a registrech. Tak pozor, od července začne pro majitele psů platit nová povinnost nechat zapsat všechny svoje psy do nové centrální evidence psů. Vy se teda nemusíte o nic starat, údaje zapíšou vaši veterináři při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Já jsem Vláďa Řepka, mám doma voříška, Karla, ale na nás se tahle ta povinnost nevztahuje, že ne?
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz. Skonto na
5: ve skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
7: s čili nebo bez cukru,
6: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
7: Také v luxusním dárkovém balení.
6: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
13: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním v zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
12: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
13: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí tábor vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
12: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zoopark Zelčín.cz.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
16: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Na webu i v DABu. Hit Radio 90.

Příjemné pondělí s Hit Radiem 90, tohle je RuPaul a Elton John. Když se pánu ptali, co je jejich vysněné povolání, kdyby si mohli vybrat, tak Sir Elton ten trval na tom, že by zpěváka neměnil, RuPaul se jako drag queen taky cítí spokojená, ale říkal, že vždycky chtěl být letuška. A víte co? Zeptejte se třeba letušek, co by chtěli dělat, kdyby nebyli letuškama. A vím, že třeba jedna bývalá letuška, Emirec, Marika Mikušová, která o tom napsala 3 knihy, by vám vyjmenovala 100 jiných zaměstnání. Ale jsou letušky, jsou. A ty to baví třeba 66 let. Ale už i tahle Američanka 87. narozeniny oslavila v důchodu. Prý se jí už trochu třesou kolena.

0: Láska šialená vzpomínka na Fontánu pre Zuzanu 2, který navázal na jedničku, ale tohle to byla klasická devadesátka. Hodně barevná, kamionáci, střílelo se, pomlouvalo se, zpívalo se a byl i sex. To si snad dneska večer pustím. Pala a Luci za chvilku vystřídají v programu Hit Radio 90 Farm. Já jsem Vláďa a mě za chvilku střídá Markéta. Příjemné pondělí.
1: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
3: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.

0: Tohle je hit, ze kterého mají introverti možná vyrážku. All Together Now od Farm na Hit Radio 90, 7 minut před 10. dopolední, pojďme na silnice.
1: Na dálnici D1 na 211. kilometru směrem od Vyškova na Brno havarovalo osobní auto. Skončilo po nehodě mimo vozovku. Během vyprošťování vozidla počítejte s omezením. Pozor taky na D3 mezi 106. a 95. kilometrem ve směru do Prahy. Bude na krajnici probíhat údržba kanalizace. A zpomalte taky na trase z Lovosic do České Lípy před Kravaři. V pravém pruhu tady bude probíhat sečení trávy.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
9: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
14: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragueboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
18: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
19: V tom musí být celá liška.
20: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
21: No jasně, všechno u nás doma,
22: i moje hračky,
20: děkuju.
23: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
24: Jsme energie tohoto města.
25: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
26: Hit Radio 90.
0: Dneska bude ještě celý den jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu oblačnosti přibývání, nejvyšší teploty 23 až 28, no a od zítřka už teploty půjdou dolů a taky mraků bude víc.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Hezké dopoledne, nakrojili jsme nový týden plný super ingrediencí a taky je nám už jasný, že to, jak to celý nakonec bude chutnat, už vždycky nezáleží jenom na nás. Markéta, s vámi posílám koření v podobě letlů. Hezké pondělí.
1: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 10 hodin 11 minut k tomu. Brad Pitt nebo Rami Malek oklepávají tu pomyslnou pařížskou antuku z bot, protože právě oni patřili třeba k VIP hostům na Roland Garros. Kousek vedle v Monaku se dneska ještě uklízí na miliardářských jachtách, potom se tam odjela velká cena Formule 1. No a fotbaloví fanoušci už počítají dny do startu mistrovství světa. Vypukne to tento týden. Na 90 se za chvíli Šalom.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
10: Ratatararatatrička, potisk trička, byla bel CZ.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Bryan Adams. Já se moc těším, až ho probereme v našem podcastu Vypalovačka, který věnujeme právě fenoménům 90. let. I když oproti tomu, koho tam máme tentokrát v tom úplně nejdovějším díle, tak s Bryanem Adamsem to bude spíš takový odvar z kanadských borůvek. Michael Jackson, jeho vzestupy a pády v 90. letech. Shodli jsme se během natáčení podcastu Vypalovačka s Ivem a Michalem, že místem, kde to všechno začalo i skončilo, byl vlastně Ranch Neverland. A tak právě ve Vypalovačce jsme se podívali na tohle tak trochu podivný doupě zblízka a objevili některé unikáty, které tam byly. Třeba vlastní tým profesionálních hasičů a plně vybavený hasičský auta s cisternama.
1: No a stejně to bylo předplatný, protože potom ten skandál neuhasil, že jo?
0: No.
2: A policajty tam neměla rovnou na tu pozebku radši, no.
0: Když jsi tam přišel, tak tam byla všude přítomná vůně. Prostě Jackson byl posedlej tím, že lidi se musí na ranči cítit jako v pohádce. Takže tam všude byly ukrytý reproduktory v umělých kamenech podél cest, neustále tam hrála nějaká disneyovská hudba, do vzduchu a se z ventilace vypouštěla vůně pečeného popcornu a grilovaného jídla.
2: Ježiš, to zase není úplně tak super, ne?
1: Ne, už mi přijde jako...
0: Popcorn docela jako, smrdí, to je pravda.
1: No, úplně jako uchylný, už mi to přijde moc.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Tak nový díl Vypalovačky je na všech podcastových platformách, samozřejmě taky na YouTube a taky ho najdete na webu Hit Radia 90. 90. jsou zpátky právě teď, čeká nás DJ Bobo a teď Tina Turner. Tak hezký pondělí, 10.28, Hit Radio 90.

0: Dáváte si Hit Radio 90, tohle jsou Supergrass a do nového týdne posílají možná trochu přehnanýho optimismu, že všechno bude all right. Tuhle mantru si možná taky do kolečka opakuje odsouzený vrah Petr Kramný, který opět žádá o obnovu řízení. Do 11. hodiny třeba Marky Mark, který o víkendu určitě s rodinou slavil svoje 55. narozeniny. Hit Radio 90.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: vás na Hitrádiu 90. Blíží se 11. hodina, dáme si předpověď počasí, protože tento týden se to celý trošku pokazí. Ale ještě předtím pojďme na silnice. Pozor si dejte v Praze v Poděbradské ulici před odbočkou na Průmyslovou směrem do centra, totiž havarovala dvě osobní auta. Počítejte se silným provozem a taky se zdržením. Ostravsko, v Českém Těšině v Ostravské ulici počítejte s omezením kvůli zásahu hasičů u požáru. Vladané?
1: V Praze na Pražském okruhu na 62. kilometru směrem na Štěrboholi u sjezdu na Běchovice se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně. Pozor taky na D2 na 2. kilometru směrem z Bratislavy na Brno se v koloně srazilo osobní auto s nákladním. Blokovaný je jeden jízdní pruh. Očekávejte narůstající kolonu. A na trase z Havlíčkova Brodu do Ždírce nad Doubravou za Jítkovem zasahuje záchranná služba a policie u nehody motorkáře. Počítejte s omezením.
2: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yeso!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
16: První probuzení na moři?
17: První selfie s delfínem.
18: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
19: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu.
6: Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
20: Hit Radio 90.
0: Pondělí bude ještě jasné až polojasné, odpoledne a večer už v Čechách od západu oblačnosti přibývání. Nejvyšší teploty 23 až 28 a je to poslední teplý den tohoto týdne, protože od zítra by mělo nastat ochlazení a přijdou taky přehánky.
20: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Je pondělí 8. června, jsme v další hodině i s medardem v zádech. Dneska mají svátek. Bydlí jich u nás něco přes 30 a překvapilo mě, že věkový průměr medardů u nás je 20 let. Takže to vypadá, že rodiče se k tomu jménu dostali ne až tak dávno. Markéta s vámi, posílám dýrím.
20: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitrádio 90, 11 hodin, 11 minut. Jana Kledecký se vlastně touhle písničkou dost charakterizoval. Budu všechno, co si budeš přát. Těch rolí, který on v životě zastává, je strašně moc. Ale asi nejpíšnější je na tu, kterou dal svým dětem Ester a Jonášovi. Tam mu to sedlo perfektně. Jinak Janek má před sebou spoustu letních hraní, určitě na něj někde kolem vás narazíte a všechny ty hity si budete moc s ním dát naživo. A když poletíte na Lefkádu do střediska Vasiliky, tak tam na něj určitě můžete narazit s Ester i ve vlnách. Akorát jim určitě nebudete stíhat. Doktor Alban za chvíli, Hitrádio 90. Hezký pondělí.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
15: 90. Nejlepší.

Posloucháte Hit Radio 90, hrajeme 90 non-stop. Tohle bylo 5 minut amerických kytar, který nikdy nenahradí umělá inteligence. A když ano, tak to určitě nebude vyprodávat roky stadiony. Včera to bylo 28 let od úplně první epizody Sexu ve městě. Mimochodem, pamatujete si na to, že John Bon Jovi si v Sexu ve městě taky zahrál? Sice teda jako krátkou, ale docela nezapomenutelnou roli jednoho z kerijních mužů. Objevil se konkrétně ve 13. epizodě, kde byste si to chtěli najít, druhý série. Stvárnil tam postavu Seta, na kterýho Kerry narazí v čekárně u svý nový psychoterapeutky, protože Kerry se tam tenkrát léčila z rozchodu s panem Božským a Set pro ní byl takový ideální rozptýlení. No a právě ten Set, to byl John Bon Jovi. Když se to tenkrát stalo, tak ne úplně všichni fanoušci kapely byli nadšený z toho, do jaký přiblblý limči to John vlezl, ale víc bylo těch, co se u toho seriálu vlastně při pohledu na něj bavili. No a tohle jsou zase Boyzone, kterým v klipu hostoval Mr. Bean. Picture of You, tady na Hit Radio 90. Hezký dopoledne.

0: Pondělí s Hitrádiem 90 a taky mítloufem. Nic pro vegany. Ne, že bychom tady do 12. měli nějaký saláty, ale stihneme třeba verv a písničku, která se u nás v rádiích zase až tak moc nehrála, a proto je čas si vytáhnout aspoň na to pondělní slunce. Za chvíli.
1: Hitparáda Eurocharts. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tohle jsou Verve. Britpop byl taky hodně o drogách a taky o lécích, ze kterých se později možná návykové drogy staly. Možná, že jsme se od té doby posunuli aspoň v tom, že už o těch problémech mluvíme nahlas. No a všechny influencerky světa vás umoří svýma apelama na používání SPF-ka. I když bude po zbytek týdne zataženo, je to nutnost. O počasí víc už za moment. Teď ale na silnice, Vladane.
1: Na dálnici D2 na 8,5 kilometru směrem na Brno se střetlo osobní auto s nákladním. Silnice je uzavřená. Pozor taky na D10 před sjezdem na Mnichovo Hradiště na 56,5 kilometru směrem od Prahy na Turnov havarovalo osobní auto s nákladňákem. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s pomalým provozem. A opatrně taky na dálnici D11 na 70. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchané auto.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autíčka Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
10: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
11: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
12: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
13: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
14: V tom musí být celá liška.
15: A takže je! Nabíjíme koloběžku! Mám mě auto! I tramvaje, co mě vozí do školy.
14: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
15: Děkuju!
16: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Dneska bude celý den jasný, polojasný, odpoledne, ale už večer přibývání oblačnosti a taky mraků, nejvyšší teploty 23 až 28. Je to poslední teplý den tohoto týdne, od zítra už ochlazení a taky déšť.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
3: Hezké pondělí, 8. červen, venku je nový díl našeho podcastu, ve kterém se věnujeme fenoménům 90. let a najdete ho všude na všech podcastových platformách jako Vypalovačku. Řekneme více v téhleté hodině.
0: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.
3: Ale hlavně hrajeme. Savage Garden už jako kapela sice neexistuje, ale hity zůstávají a my je milujeme. To the Moon and Back.

0: Michael je pořád ještě v kinech. Michael je teď nově od 3. června taky v jednom dokumentu na Netflixu. No a Michael Jackson je tedy hlavním hrdinou i našeho novýho dílu podcastu Vypalovačka. My jsme se tam zaměřili s Ivem a Michalem na jeden úsek Michaelova života. A to je právě ta 90. dekáda, protože ta byla pro Michaela Jacksona zásadní. A taky v souvislosti s tím jsme zmínili samozřejmě pražský koncert v 96. roce a zahájili pátrání po konkrétních lidech. Koho to hledáme? Možná, že jste to právě vy. Za chvíli víc.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor. Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tohle je George Michael na Hit Rádiu 90, 2 minuty před 12:30. Pěkný pondělní odpoledne. Vypalovačka je podcast Hit Rádia 90, který vydáváme každý týden. Natáčíme ho já společně s Michalem Kleinem a Ivo Alačem. Před 30 lety zpíval Michael Jackson v Praze na Letné. Prahu si vybral jako první místo pro zahájení svého turné History. No a my jsme zahájili pátrání. Fakt si jako vybral několik dětí, který tam prostě jako pohostil, dal nějaký dárky, měl tam tlumočníka z češtiny do angličtiny a v obráceně. A jako ukažte mi někoho, kdo to byl.
1: Ať se ozve. Třeba,
0: ať se nám ozve.
1: Jo, ať přijde.
2: Jo, kdo byl na pokoji
0: no
2: v kontíku u
0: Jacksona. Právě, těch lidí přeci muselo být docela dost. Hmm. Samozřejmě, že jsou jako spekulace, proč tyhle ty lidi se třeba potom po letech jako nikdy nepřihlásili. Já jsem ten, který byl jako v Interkontinentálu, když tady byl v 96. Jackson. Já jsem to Jacksonovo dítě. Jako jsou Wintonovi děti, tak jsou prostě Jacksonovi děti.
1: Jo, protože by se na ně pohlíželo, že možná
0: přesně,
1: si něco měli.
0: Strach z toho mediálního lynče, ten si myslím, že byl vlastně zásadní. Asi nechceš je koupat, ale na druhou stranu já bych chtěla vědět, kdo to byl.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Tak možná jste Jacksonovo dítě v tom dobrém slova smyslu. 720-868-636 napsal mi Kuba. Nejsem sice kluk, kterýho si Michael vybral na pokoj, ale bylo mi 12, když jsem byl na Letný. Moc jsem toho neviděl. Z dnešního pohledu dost pitomá organizace a Letná byla zasekaná ještě asi týden po koncertě. Být to o pár let později, užil bych si to mnohem víc. Mám to úplně stejně, Jakube. Vypalovačku můžete poslouchat na všech podcastových aplikacích a samozřejmě i na webu hitradia90.cz.

0: Posloucháte Hit Radio 90, hezký odpoledne, vypadá to, že detektivka kolem toho, kdo všechno pojede a nepojede na summit OSN, má po dnešním jednání vlády rozuzlení, ale brzo se určitě objeví nový příběh, který se potáhne taky jako nekonečný krimi seriál. Mezitím se politici pak pojedou ukázat třeba do Varvu na festival a všechno bude zase na chvilku urovnaný. A pak to opět začne, protože na podzim jsou u nás opět volby, jak jinak. Ale pozor, příští rok, v roce 2027, žádný volby nejsou, jsou opravdu volební prázdniny. Nevím, co budeme dělat a nevím, jak ten absťák vlastně přežijem.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na ebl.cz2026.cz.

0: celý pokračujeme třeba Ace of Base nebo R.E.M. Teď na silnice.
1: Pozor na D1, na 178. kilometru směrem na Prahu došlo k požáru dodávky. Na místě zasahují hasiči a policie a blokovaný je pravý pruh. Tvoří se kolona, čekejte zdržení. Opatrně taky na dálnici D3, v úseku mezi 97. a 106. kilometrem směrem od Benešova na České Budějovice bude v levém pruhu probíhat údržba povrchové kanalizace. A na Pelhřimovsku mezi Křelovicemi a Červenou Řečicí probíhají práce na silnice a komunikace je neprůjezdná.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
11: Nejlevnější pneu.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
19: Od 1. června je v Metropoli Zličín
9: Ninja Park!
19: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
19: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá!
1: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Hit Radio 90.
0: Dnešní počasí už asi nemá cenu komentovat v jedno odpoledne, ale zítra už bude zataženo, oblačno, místy přehánky. Teploty 17 až 22, na Moravě a na východě Čech ještě 27.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Dneska je pondělí 8. června, je potřeba myslet už na Vánoce. A mám pro vás jeden fakt moc dobrý tip. Za chvíli hezký odpoledne.
3: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitrádio 90, taky posloucháte R.E.M. Michael Stipe přijde ještě do konce letošního roku se svou solovou deskou. Záměrně na ní nepracoval s nikým z původní kapely, aby ho snad náhodou nenapadlo tuhle partu vzkřísit k životu. A lidi by pak hodnotili, jestli R.E.M. byly lepší teda jako tenkrát a nebo dneska. Protože to prej je hlavní důvod, proč celý tohle kolem R.E.M. už spí na dobro. Slíbila jsem vám tip na vánoční dárek. Vím o tom. Za chvíli.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
6: s čili nebo bez cukru,
5: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
6: Také v luxusním dárkovém balení.
5: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
12: Potisk, potisk, dárky, Belavil, CZ.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

Take My Day, Technotronic na Hitrádu 90, 5 minut před půl druhou, hezké odpoledne. My, co máme děti a je úplně jedno, jak jsou starý, tak víme, že bez Lega by v nějakým tom období dítěte nebyly Vánoce. Ale ono se to možná rádo přesouvá i do těch pozdějších let, anebo vím, že si Lego kupují i single lidi sami pro sebe, aby potom zahnali deprese z toho, že nikoho nemají u těch kostiček. Tak prosím vás, Lego teďka představilo svou úplně největší stavebnici v historii a jako předlohu si vybralo ikonickou barcelonskou katedrálu Sagrada Familia. Skladačka má přes 12 000 dílků a ten čas, který potřebujeme k tomu, abychom to celý sestavili, je nějakých 25 až 35 hodin čistého času. Stavebnice se Sagrádou se začne prodávat 1. listopadu. Už teďka si můžete předobjednat zhruba za 18 000 korun. Já si myslím, že spousta českých ježíšků sáhne právě po Sagrádě. No a všechen ten povyk a nápad je tady proto, že stavitel Antonio Gaudí by 10. června oslavil sté narozeniny, takže v Barceloně kolem Sagrády bude letos hodně rušno. No a slogan, to bude práce jak na kostele, zažijeme všichni díky Legu konečně v praxi. 90 jsou zpátky, M People a právě teď taky World's Apart. Hezký den.

0: 13.37, jestli máte vybité hodinky. Posloucháte Hit Radio 90. Luci dneska připomínáme na sítích. Jeden jejich megahit slaví výročí vydání. A slavit se bude pomyslně i v rubrice 3 ve 3. Ano, je to sice až 15 hodin, ale uslyšíte tam třeba Simply Red anebo Duran Duran. Tak si počkejte, to už tady s vámi bude. Ale Ivo Alač, Markéta se loučí, těším se zítra. Ahoj.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Eňa na Hitrádiu 90, 6 minut před 14, což je čas, kdy se s vámi taky vítá Ivo Aláč. Přeju vám krásné pondělní odpoledne. Je krásné i na silnicích, to taky víme.
1: Pozor na D1 mezi 336. a 321. kilometrem ve směru z Ostravy do Olomouce bude v pravém pruhu probíhat sečení trávy. Opatrně taky na D46 na 32. kilometru ve směru z Olomouce do Vyškova stojí porouchaný autobus, dejte tam pozor. A na dálnici D52 na 21. kilometru směrem na Brno stojí odstavené osobní auto. Jeďte opatrně.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodatek.

0: magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
9: Dneska jasno až polojasno, k večeru ale bude oblačnosti přibývat, srážek se ještě nedočkáme a nejvyšší teploty se pohybují mezi 23 a 28 stupni Celsia. No ale v úterý už by mělo být převážně zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami na Moravě a ve Slezsku místy bouřky, ale na východě taky zpočátku je jenom polojasno. Ustávání srážek očekáváme odpoledne na severozápadě Čech. Nejnižší noční teploty 17 až 11, nejvyšší denní 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 23 až 27 stupňů Celsia.
10: Hrajeme vám 90ky non-stop.
9: Víte, kdo je Alice Nutter? Dneska už je autorkou několika divadelních her a scénaristkou několika televizních seriálů v Británii. Ale v 90kách byla zpěvačkou velmi úspěšné kapely Chumbawamba, od které si teď něco dáme.
10: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: I mladší ročníky dobře znají Ricka Astleyho vzhledem k tomu internetovému vtipu, kde si lidi posílali odkazy lákající na něco zajímavého, ale přitom šlo o Rickův ikonický videoklip Never Gonna Give You Up. Na apríla se toho tenkrát chytil i YouTube, který všechny své odkazy taky přesměroval na toto video, tak jste možná tenkrát taky byli napáleni. Teď jsme se ale všichni poslechli jinou skvělou věc Ricka Astleyho, nádhernou pomalou Cry for Help na Hit Radio 90, 12 minut po 14. Za chvíli Shanice, I Love Your Smile.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl.

No Mercy, Where Do You Go na Hitrádiu 90. No a odpověď na tuto otázku už znají naši hokejisté, kterým bylo dnes definitivně potvrzeno, že skupinu na příštím šampionátu odehrají v Düsseldorfu. Nejistota místa byla způsobená možností výběru domácího týmu, který pak preferoval arénu v Mannheimu, a byly tam ještě nějaké další čachry, tak proto to úplně nebylo jasné, ale akce Kulový blesk už je u konce a fanoušci už tedy alespoň vědí, kam plánovat případné cesty od 14. května příštího roku. No a my jsme na Hitrádiu 90 teď naplánovali Burmu Jones.

0: Fredriksson z Roxette zpívala You Don't Understand Me, ale my vám rozumíme. Víme, že jste si Hit Radio 90 našli přesně z toho důvodu, že taky máte rádi písničky, které nás tím životem provází už pěknou řádku let a v podstatě vůbec nezestárly. Pořád znějí svěže a proto si je na našem rádiu hrajeme nonstop. Za chvíli jedna od Pet Shop Boys a brzy taky dnešní narozeninové 3 ve 3.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: sympaťák John Sicada právě teď předvedl i svůj hudební talent. Úžasná věc Just Another Day doznívá na Hit Rádiu 95, 5,5 minuty před 15. Je čas na dopravu.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nesouvislá kolona na zhruba 40 minut se utvořila na D1 na Prahu. Poskakovat budete mezi 210. a 181. kilometrem. Na vině je silný provoz. Komplikace hlásí i hlavní město. Práce na Štěrboholské spojce způsobily kolonu na Pražském okruhu, a to směrem na Běchovice. Od Horních Počernic budete popojíždět okolo 15 minut. Dlouhá kolona vás zbrzdí taky na jihu. V Českých Budějovicích v ulici Generála Píky před křižovatkou s Nádražní směrem do centra se srazilo osobní auto s motorkou. Blokovaný je tu jeden pruh. A zdržíte se i v Brně. V Křenové ulici u křižovatky s ulicí Špitálka směrem z Židenic jsou sobě dva osobáky. I tady je blokovaný jeden pruh.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
3: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
4: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
5: For Camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For Camping. Venku je nám krásně.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska ještě užívejme jasnou až polojasnou oblohu, i když večer už začne přibývat oblačnosti, ale pořád to ještě bude beze srážek s nejvyššími teplotami 23 až 28. Zítra už by mělo být převážně zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku se místy objeví i bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 11, nejvyšší denní 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 23 až 27 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. Často to bývá datum narození slavných umělců, což bude právě i dneska. 8. června se narodili jak Nick Rhodes z Duran Duran, tak Mick Hucknall ze Simply Red, a nebo taky úžasná zpěvačka Bonnie Tyler. Tak si dáme právě jejich hity.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: na Hit Radio 90, tolik naše tři ve tři dnešních oslavenců. Nika Rhodese, klávesáka Duran Duran, bez kterého by nebyl ten úžasný smyčcový sound Hit Ordinary World, tomu je dneska 64. O dva roky starší je hlavní postava Simply Red, zpěvák Mick Hucknall, no a tři čtvrtě století dneska slaví Bonnie Tyler, které tedy po té vážné operaci přejeme hlavně hodně zdraví.
1: Tři ve tři na Hit Radio 90.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
5: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
9: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
10: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
11: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
12: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už ví.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Right Said Fred na Hitrádiu 90. I'm too sexy. No a myslíte si, že třeba takový Michael Jackson byl právě hodně sexy? I tohle řešíme s Markétou a Michalem v nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka, který je už od včerejška tam všude, kde podcasty běžně bývají, anebo třeba na našich stránkách hitradio90.cz. Mluvíme tam i třeba o té slavné svatbě Michaela s dcerou Elvise.
1: Vzali se tajně, ale pak to jako velmi ukázali světu na předávání MTV Video Music Awards, kdy oni přišli na zahájení těch MTV cen ruku v ruce. Teď samozřejmě davy tleskali, protože to bylo poprvé, co se ti dva jako manželé ukázali na veřejnosti. Ta Líza Marie tam teda přišla jak napůl svetovaná. Bylo fakt jako, že jak, když jim Michael hodil něco do pití. On je tam přitáhnul jak nějakou chuděrku chovanku a řekl tam něco jako: to jste netušili, ani my ne, že jako jednou skončíme jako pár, ale tyhle ty věci se hol dějou a tak dál. A vlastně se políbili. Ale políbili se jak děti v první třídě.
2: No ale on byl dítě.
0: On to no,
2: byl dítě v přerostlým těle jako dospělýho člověka, tak jako co by si po něm chtěla.
0: Ale no. Takových poradců má, veď, a tohle
1: si
0: nikdo nenatrénoval.
1: Ta Líza Marie se tam vlastně jako teda nechala líbat, pak se otočili.
2: A utřela se.
1: Takhle. Utřela.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Dejte vědět, jak se vám líbí naše povídání o Michaelovi po poslechu na hitradio90.cz. Tady už je Cher.

0: Tohle vyšlo 26. června 1996. A tak celý svět tedy čeká, zda se něco stane 26. června 2026. Věřme, že jo, a že Spajsky jen mlží tím tvrzením, že se nepohodli, neschodli na nějaké 30-leté oslavě a že přeci jenom něco přichystali a s velkou slávou se toho za necelé 3 týdny dočkáme. No ale za chvíli už se dočkáme Tiny Turner ve vysílání Hit Rádia 90.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byla píseň, kterou právě Elvis proslavil, ale v 90. z ní hit znovu udělala skupina UB40. Can't help falling in love with you na Hit Rádiu 90. Máme 3,5 minuty před 16. je čas na dopravu.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nesouvislá kolona se na D1 ve směru na Prahu opět posunula. Popojíždět budete mezi 216. a 190. kilometrem. Zdržení se aktuálně pohybuje okolo půl hodiny. A na D1 zůstaneme. Ve směru na Ostravu si dejte velký pozor na 200. kilometru, kde stojí porouchané osobní auto. Ze stejného důvodu buďte velmi obezřetní taky na dálnici D5 na Prahu. Porouchané auto je odstavené na 112. kilometru. No a nohu z plynu dejte i na D11 na 25. kilometru směrem na Jaroměř. Tady pro změnu stojí porouchaná dodávka, taky hlavně nepřehlédněte. Přejeme šťastnou cestu.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
16: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grillu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
17: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
18: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
19: Tankování je teď docela rodeo.
9: to Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
0: Úterý by mělo být převážně zataženo až oblačno, od západu postupně na většině území občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku místy bouřky, na východě ale zpočátku i polojasno, později odpoledne na severozápadě Čech ustávání srážek. Nejnižší noční teploty mezi 17 a 11 stupni, nejvyšší denní 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až 27.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: I přes den se nám občas stane, že se nejenom zamyslíme, ale rovnou i zasníme. Akorát teda nesmíme klimbat, nebo usnout, no.
2: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Na Hitrádu 90 doznívá jeden z největších 90kových hitů Pána, o kterém se právě bavíme v tom nejnovějším díle Vypalovačky našeho podcastu o fenoménech 90. let. Když je tedy tak hodně populární film Michael, řekli jsme si, že se do toho tématu taky pustíme, můžete si to poslechnout na všech podcastových platformách, na YouTube kanále Hitrádia, anebo na stránkách hitradio90.cz. A někdy bychom se taky třeba mohli bavit o Luci a vanastovkách a tak dále. Za chvíli právě vanastovky.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

Katka zpívá I don't want to, no a co taky úplně nechcete, je kolabovat na tenisovém kurtu, kor když jste světová jednička. Tak Jannik Sinner v těchto dnech absolvuje sérii vyšetření v jedné milánské nemocnici, aby se tady přišlo na to, proč tak fyzicky selhal na Roland Garros, kde v druhém kole po kolapsu z horka ztratil v podstatě vyhraný zápas. Jako, jestli proti němu někdo za stavu 6-3, 6-2 a 5-1 vsadil, ať se mi ozve. Měl bych několik otázek na svou budoucnost a na čísla ve sportce. Tady už jsou Aerosmith a Crying na Hit Rádiu 90.

0: vydává desky v podstatě každý rok. Předloni soundtrack, v loni společné album s Brandy Carlile a čekáme tedy ještě na oficiální datum vydání alba, o kterém teď on sám už hodně mluví. My jsme si připomněli počátek 90. podání Eltona Johna, úžasnou písní Sacrifice. Za chvíli už Headway.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: 90 jsou zpátky.

komplikacemi počítejte na D2 směr Brno. Poskakovat budete od 13. kilometru. Na vině je dopravní omezení, ztratíte tu okolo 15 minut. Nesouvislá kolona je stále na dálnici D1 na Prahu, a to mezi 216. a 190. kilometrem. Zdržení se aktuálně pohybuje okolo půl hodiny. Na D1 zůstaneme, zhruba s 10 minutami navíc musíte počítat u Ostravy. Důvodem je dopravní omezení mezi 356. a 361. kilometrem. Popojíždět budete v obou směrech. A na D5 na 35. kilometru směr Plzeň u Krajnice probíhají u

0: Družbové práce na mostě, tak tam dejte pozor.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha
3: představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: převážně zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se na Moravě a ve Slezsku můžou objevit i bouřky. Později odpoledne na severozápadě Čech ustávání srážek. Nejnižší noční teploty 17 až 11, nejvyšší denní 17 až 22, s tím, že na Moravě a ve Slezsku může být až 27 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: I portugalština je jedním z těch jazyků, u kterých se často něco píše úplně jinak, než se pak vyslovuje. Příkladem je třeba i ta písnička, u které jsme si třeba mysleli, že by mohla být o těch slavných bombónech, tik-tak, ale přitom se v ní zpívá Chiquita. Před námi Carapicho na Hit Radio 90.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Stres.
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
14: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
16: Devadesátky jsou zpátky.

Hit Rádio 90 jsme teď slyšeli hlas pána, o kterém se taky bavíme v jednom z předchozích dílů našeho podcastu Vypalovačka o fenoménech 90. let. Je to v tom díle o smrti Kurta Cobaina samozřejmě. Některé paralely by se našly i s Michaelem Jacksonem a i to zmiňujeme v tom nejnovějším díle Vypalovačky, který vyšel včera v 18 hodin na podcastových platformách, na YouTube kanále Hit Rádia a také na stránkách hitradio90.cz. Tak si můžete poslechnout Vypalovačku u Michaelovi Jacksonovi, ale teď si taky můžete poslechnout jednu píseň o rádiu. Tady jsou sourozenci The Course a Radio na Hit Rádiu 90.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit v půl šesté, píseň Two Steps Behind od Def Leppard, rockerů, kteří se objevili podobně jako i třeba AC/DC na soundtracku k filmu Poslední akční hrdina, Last Action Hero, který vyšel právě v tento den 8. června roku 1993. Je to tedy 33 let přesně dneska. Za chvíli je písnička z dalšího soundtracku, z filmu Mizerové, Shy Guy od Diana King a předtím také Sting, Desert Rose, na Hit Rádiu 90.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí,

0: k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, CZ.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka. Devadesátka.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce, pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

never needed anyone. And making love is just a

0: Hit Radio 90. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
6: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
7: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily.

0: Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: The real, the street life drama.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu.

0: nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
3: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: Investování? Začala jsem sportu. Největší českou

0: investiční platformou. Sportunas investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky nonstop.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

90. Hit Radio 90.

0: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90. Hit Radio. I could stay awake just to hear.

0: Hit Rádio 90. 90.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
5: s čili nebo bez cukru,
4: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
5: Také v luxusním dárkovém balení.
4: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.